tím chlep, chlep, pojďte mi na pomoc, vám povídám. Každý den je pro mne hrozný.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Murska rádió na vlně Budapest 1, vysílá slovenské zprávy. Pozoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrady.

non vi suscettam. Snad dámy odpověď. Somrak jde nad krajem, sede mnou krát.